John Lennon, dobie potekim, polanas serbskim rozvosu. Dženca tema, wykrysz dženžo semana hiduški. A vo Johna Lennona, pol tam so nitko zromadnie do bieweje wody, tam šako zaniruja hižo cybu kvilu, mieščansku biblioteku, haj a tuto ne zaniruja na poprone miestnie, ale na dvorništu bieweje wodze. Kulturne dvorništo ma šako z toho nastač. V augustče hižo ma so tuto dvorništo přepodač a tam nima potom jeno šnucka byč taki centrum za pasaži a za turistu, ale tiež kajšiša prajne mieščanská biblioteka, dječaca biblioteka, bistro a samotež viace zamierovú rum za najšela koriše zariadovania. Všetko to má sa tam potekým zariadovač a v augustče přepodač. V júliu hižo má biblioteka do dvorništa přečanoč a sa tam vúživač a tuta nebude jenož k normálnym votorenským časom votorena, nie. Vúživárjo môže ju od punžela hač do soboty stane od dživečich hač do večera dživečich vúživač, pretož je mieščanská rada v obsamknúva tam instalovač tak menovaný systém Open Library. To je systém s viacerými kamerami a vystotným šeprovaniom, tak sa môže ľudia samostatne so svojí bibliotekské kartku nimo a si dure tak rec sami votorič a sami knihy vupošťovač. Tutun systém je miesto 24 euro pačivo, ale kaž miestčanská rada zžili, by to 5-10% spichované.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne
2: na naši tvárnišču.
1: Oh, dneska započne sa nové tvárnišča, juchy!
0: No tak vůlky one neje miešala.
3: No, nakladné auto. Nová gratunia za vesných dživačeľov je tež ništo vážne.
0: Hajšak, bagaro. Ja pojedu po tvárske dele.
3: A ja racfac všetko vúriu. A potom lieme fundament, Míšova.
1: Oh, haj! Dodži vás dál, bagaro.
4: Če derie?
3: Za mne přeco. Moja vopač je vulka.
1: Što to je, bakoro?
3: To ništo je.
4: Nekajki vulki kamen?
3: Ne, ništo menše. Ale to je hinaka čevak.
0: Nejsi hišče hotovi, bakoro.
1: Bako je ništo namakal.
0: No to tež hišče. Što da máš, bagaro?
3: No, ja to tak pravi nevidžu. Vupada,
4: kaž... nekajka škla?
1: Haj, to vupada, kaž stará linia na škla, kaž sú je ľudky užívali.
0: Ľudky?
1: Tu sú raz ľudky bydlili. A my netko ich dom odpakrujeme.
3: Nepak. Hač ľudky, abo ľudžo, tole je znamenče nekajki drohotne pokvat, ništo ze zajšvosče.
4: Nemôžeš ju cilve vúreč, bakoro?
0: Po našich předpisach drbíme nedom s dživom přestač, když na nekajki pokvat storčíme. Potom přijdu archeologojo a to přepytuja.
4: Archeo što?
0: Archeologojo. Oni přesliđa zajšvošť a se šo dokvadne vobladaja.
1: Och, ja bych tež tak rade tajka archeo ništo byla. Potom bych pokvade ľudku namakava a přepytuava. A što su one varili, što su one pekli.
0: Što chce namakanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale dže chceme potom dalej dživač, když nic tu?
0: Snad spytaš na tamnem boku gratunie.
1: Nie, nic. Snano tam ještě nekajký ľudk zemi spí.
3: Ja se tež myslu, za tu lihakli dalej rebame, když bude všetko přepytované. Pojče, to bude vjesna nos tu zajmovač. Se ja mislu.

0: Polícias G.
1: Blízko Groß Hartauer, na Bischicht, chcesz so dvaja postaletne šofer auta rano krotko do šestčich na polnem pučiku zauročič a je pritom do rebe zajo. Polícia zvesči zobie muž pjane, test uniese 2,4 promile alkohola krije. To potom bez jezbu, tež jezdži vo Döbachu vodvlec. Sredu poponju je šofer Škode na B106,5 z Džiri kružny vopkat převidžal a do kupy prasnu. 64-letny so nezranný, ale při kontroli so vukopa zomieše muž 1,8 promilu alkohola intus. To bie to runia z jezbu a auto dobieše so tak a tak to runia vodvlec. Ve Wolrecach bu muž vo 100,000 euro zjebany. Munje internetče na lukratívny poskytk investovania storčil a na to peniaze na konto do Vulkeje Britanijskeje přepokazal. Potom pak so nikto viac pola muža nepřizjeví a vukopa so šitko jako Vulka vža. A v Bielej Wodze sú paduši za švrtniach na dvema miestnomaj koporové káble pokradnili, celko na hodnota hrubizny nemale 10,000 euro.

0: Nicht kapadam es am Mislach, es ist Romat, nicht auch Reibitz, natürlich nicht, dass Kulis was nicht Corona wopraut ist, Autum, Kiba Kolesum, Schiss Reibitz, jidze, a nicht kurz raus der Mislitsche, na tu wohnu, drohu, dich tam Schiss Reibitz, jidze, dich posas dann jidze, tam Schi Frenz, letz gar nicht, das Stato Gub, potom betam Dotel, na Znamisch Gub, schet Bonovenem Domskim, so Dvorowe Wopkort, hieschte Pscheschmonene. Nur das, die Trauer am ersten Supolze, a Quoja Kittisch, Sarumorne. Prät hat Reibitschanski dvorowe Wopkort Bunschulurano Votoria, je Bettina Wenderotowa hieschoras Znakupuanskim Gorbikom tam Bobowa. A kak tam nitko wupada?
1: Mo mama jo tun lipsi, no za manetra možano podruž pačič, tak prajne tun Wopkort nam suša. Ha muss mehr mal in Upscheda wako, dopona na 4 hodine, kotriš jo na započatku tak a tak budže. Ha to je také za tě staršou generaci muslene, kotří se na tom kasuše tak nezvěří. Počasu bude to jinak, ale najprve to tak muslene.
0: Bude to taky samopospůžovanský vopkot. Iniciátorka Angelika Frenzlova může pak těch směrovat, když jsou tam ještě trochu skeptici z té techniku byli, šakuje nám to runě rozkvada, co to všetko poprom celé jednore funguje. Što změr tam v poskytku a jak cvý projekt funguje, kaž prajene, nedom tu pola nás od Bettine Wenderotovej Soniče.

0: Samo posłużowanski wopkot na Frenzlec konjechtec statoku, tun wotori bunżelu swoje durie, a z Bettine Wenderotowi możemy nitko hižo trochu čušlič.
1: Při moderných sklenčaných duriach stejo vúčanú EC-kartu zmožne, džeržujú na senzor a cak, durie so votoria. Nucka postrujíče vôz kasového automata. Steffen Frenzel so veselí, so môža po telko letach dživa a proce netko skunčne vopkot votorič.
2: Mam votorinske čase zesti kartu, pon de pošitku na votorinske čase zesti pšelo roku. A tak prajne zbytne čas, hač do večer džesa, či jo to šec kartu možne.
1: Od punžele do nedžele, od rania 6 do večera 10. Môža sej kupce přichodže svoje tvory nakupovač. Přitom staj Frenzlec manželska jara na regionálne produkty dživavoj. 25 vikovario môže staj dotal zdobyč, poveda iniciatorka Angelika Frenzlova.
3: Kaž doma nic, kotrž budžajú zeleninu přivaš a tie štruje vecky ze sich ryznictva. Ze skočiny budú one tie šivaš mlokové produkty a pon zmiemoš tie votamomýle ju žonob, pon recemýle smomo tiež múky a šelaké cereálie a svodkoš upetali.
1: Rata Matias Domania nese runie kisty s čerstvými kokami a romakom do vopkoda, a si ešte posledné věci krutko před votoreniom s Frenzlecami do reči. Nimo sada, zeleniny, kobasy a briečky z Huska chce přichodže tež rajbicach hotovy v oběd šklince poskyčič.
4: Mo skoro kůže týždeň tý varimo, mo jenu kut kuchaku ze svojarec mamo, ta jen jara dobré ještiny a ja se nadžijam za ta ľuďam tý svodži.
1: A jeli pobrachuje raz dárik abo karta k šulskému zákody, tež na to sú Frenzleci přihotovani. Angelika Frenzlova.
3: Když měmo těž jen dekorušk, máme ty malo korbíky přihotované, to může si ty nedám naměstně, nechtu jen dárik spakovat.
1: Boze potajkým suso vesnenio načakali. Mez nimi Traudel Žurova ze susodstva a ona zavěstše nie je jenička, kotraž je čipna.
5: Já si myslím, že byli na to čakají.
6: Hej?
5: Když mě slyšeli. Oni jsou se poprvom zajímali, to jsou to, že praši dědělník skončně očinče, tak já si to všem myslím.
1: A Frenzlice se nadžije, že nepřijdu si kupci jenož po zabitu butru, ale se s pounemaj rukomaj nakupuje.
0: Od punžele rania 9 potekim maja ralbice nowe dvorowe vopkot na konjechtec Frenzlec statoku, kiše potom šetnje od rania 6 hač do večera 10 votorene. Impresie z nowoho vopkota te vidiče za tydžen, potom tež najnovšim vúdaču vúľatka přichodný tydžen, vodeče tutun tydžen sobotu potekim 12. Nie, přichodný tydžen, ksem se dospone datum emiliuje.

0: A tyž wy wiec, nie trzeba czy dalej czekać, tu je Mirčin Vink za was.
1: 3, 2, 1. Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: China chce přichodzie ujicze kumštnych inteligencov sobu navjedovač. To je kraj nalječu ze svojim novým 5-letným plánom obzamknil. Jeden mozaikový kamušk přitom je ujicze nástrojov, kotrež mozy s kompjutorami zjazuja. Šako tajke za analýzu mozové aktivity kumštne inteligence užívaja. Bez živa tuž, zo je kraj Mircu jako prvný na svieče zcova dovolil, zo smieso tajka technológia tež zvonka klinických studiov komerciálne na výkach poskyčovač. Konkrétnym páže dževo čip, kotrež mozovú aktivitu míri a do pohybu mechanické rukajce převožuje, kotraž pomá nimale zlemeným osobám při přijímaniu. Když si tajke a hinajše povešče okolo ujča kumštných inteligencov přečítaš, potom musí myslíť, že je Európa, porno Šínie a USA jenojšišče ujčové region sledženiu. Tola tomu tak nie je. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorach a fúzii za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dželčkou fyziku dželčno-európske institúcie le džesátky sledženie navedúja, je so zajšvý týdžen vážne rozsud stvoril so bybšitým vostavom. Vodžací grémy sledženského centruma CERNu švýcarské je mienujúce svoju dôvodobnú strategiu aktualizoval. Tam však maja hižo netko ze 27 km dojím dželčkovým pospiešakom LHC najväčšiu a najsilnejšiu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta docpiva po niečím svoje ranice. Do aktualizovanej strategie sú zamoviči to dla tvorn nového pospiešaka zapísali. To má byť 1,9 km dový kulvatý tunel pod Alpami za 16 miliardov eur. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne dželčky namakač a hižo znáte hišče dokvadnišo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémiev, kotrimž sú šir na CERN obdželené a za financovanie zamovité kraje zastupené za tvor v upraju je vážne znamio.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom.

0: Pitchminčinu, tu osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Kuločan Jan Čepic.
2: Topak mi jas Božo, myslach si. Jako možach krotko do vodrejenja vojny v bliskim vukodže z Dubaja domoj lečeč. Ale runje tak, myslach neličomne raze v riskantnych, vopkadnych situacijach. Trochuju, so všice hižo doživichme, voskočive situacije, kotre su derje vyšli. Jako viri ve kšesčan pak myslu, so ne je šitko jenoj spožo, abo pšipat, ale skerje Bože vedženje, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotre šmas Božo v nezbožu, zavostaje je husto vuboke začuče džakovnosče. Šo z Božo v živenju ne je samozrozumlive. Zavešče môžeš myslič, to mi ja s Božo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženie s žakovnosťou k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derje vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožný svúk dní má dženca na doku a zamovitosti kuluskie vosady Jan Čepic.

0: Krotko da bil na Andrzejewicz je. Mati ma za nas. Spolcaje.
1: Policija z G.
2: Blisko groß Hartawa, na Bischicht, chcesche so dwaja postaletne Chauffeur auta rano krotko do šestčich na polnym Pučiku Zauročić, a je přitym do Rebezajo. Policija zvěští sobie muž pjane, test hunje se 2,4 promille alkohola krej. To bier potom z jezbu a tež jezdži dvo dybachu vodvlec. Sredu popodniu je šofer Škode na B106 Aposta v Zdžiri kružnu vopkat převidžal a do kupy prasnil 64 letne son jezrani, ale při kontroli so ukopa zomieješe muž 1,8 promila. Promilu alkohola intus. To bier to hunja z jezbu a tež tute auto dobeše so vodvlec. Ve Wojrecach bu muž vo 100 000 euro zjebany. Vunje internetče na lukrativne poskytk investovania storčil a na to peniaze na konto do Wielkiej Britanijske przepokazał. Potem pak sa nikto viace pola muža nepřizevi a ukopa so šitko jako vža. A v bivej vodže sú paduši zajšvých dňach na dvema miestnom aj koporové káble pokradnili. Cokona hodnota rubizne nimale 10 000 euro.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
1: Oh, dnecko započne sa nové tvárnišča. Juchy!
0: No tak vôľke one neje miešala.
3: No, nakladné auto. Nová gratunia za vesných dživačerjov je tež ništo vážne.
0: Hajšak, bagaro. Ja pojedu po tvárske dele.
3: A ja racfac všetko vúriu. A potom lieme fundament, Míšova.
1: Oh, haj! Dodži vás dar, bagaro.
4: Čo derie?
3: Za mne přeco. Moja vopač je vulka.
1: Što to je, bagaro?
3: To ništo je.
4: Nekajki vulki kamen?
3: Ne, ništo menše. Ale to je hinaka čevak.
0: Nejsi hišče hotove, bagaro.
1: Bagar je ništo namakal.
0: No to tež hišče. Što da máš, bagaro?
3: No, ja to tak pravi nevidžu. Vupada,
4: kaž... nekajka škla? Haj, to vupada, kaž stará linia na škla, kaž sú je ľudky užívali.
0: Ľudky?
1: Tu sú raz ľudky bydlili. A my netko ich dom odpakujeme.
3: Nepak. Hač ľudky, abo ľudžo, tole je znamenčo nekajki drohotne pokvat, ništo ze zajšvosče.
4: Nemôžeš ju cíve vúreč, bagaro?
0: Po našich předpisách drbíme nedom s dživom přestač, když na nekajki pokvat storčíme. Potom přijdu archeologojo a to přepytuja.
4: Archeo što?
0: Archeologojo. Oni přesliđa zajšvošť a se šo dokvadne vobladaja.
1: Och, ja bych tež tak rade tajka archeo ništo byla. Potom bych pokvade ľudku namakava a přepytuava. A što su one varili, što su one pekli.
0: Štuchce na makanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale dže chceme potom dalej dživač, když nic tu?
0: Snad spytaš na tamnem boku gratunie.
1: Nie, nic. Snano tam ještě nekajký ľudk zemi spí.
3: Ja se tež myslu, co tu lihakli dalej rebame, když bude všetko přepytované. Pojče, to bude věc na nás tu zajmovač. Už se já myslím.

0: Živeč. Reče v 8 hodin sice, či je na poživečih.
1: Srpski rozvoz. Povestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Po Jakubovem puču přes Horniu Vúžicu je lieca hižo nimale 400 putnikov bežavo. To je zdjeli na naprašovanie tovarstvo Ekumenijski putnický puč, kotrež je za čaru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni sú dohromady přibližne 900 putnikov zličili. Mnóstvo putnikov je od založenia Ekumenijského putnického puča lieče 2003 v obstajne stupavo, ale za išvých letách pomerne konstantno vostavo. Hospody k přenocovaniu sú mezi druhým Nechoniu, Budešinie a kloštre Marina Vězda. Budyska mieszczanska rada je sa na svojim zajšom posiedzeniu na tvar noveje športoveje hale s ciomi rajnišćemi dojednava. 12 milionov euro ma objekt dohromady pfačić. Z toho so 10 milionov ze Sakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podziel ve vysokosti 2 milióna euro przełzało. Konkretnú miestnosť, že športovú halu ešte nemaja, přiušiem sú mieszczance radičeljo plány za projekt jednovosne favorizovali. S viacorými variantami, kak najlepšie hašenskú vodu ve Votrove zaviesčiť, je sa čera gminská rada Pančice Kuku zabierala. Pozadky je, zo tukvilným hašenským hače na severný kromiesu dosť vody nie je. Zásadne sú si radičelo přezjedni tvarič 200 kubiknych metrov vúľku cisternu. Za ňu pýtaja netko k mane miestno a chcieť na cioch dybkách veuse tvarské dno přepytovač. Dokáže zastaranie s hašenským vodu vinovatostný narok gminy, vidí vjesnanosta Markus Kreutz dobre vúlade na spichovanie. Za nie dobia, hač do oktobra prostvu zapodač, zomolí snanokletu tvárič. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbsko instituta staj sa zajšomaj dňomaj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky sveče modernych technológií v občilivoj. Onaj predstajištaj mez druhým rečne portály a vo sebie modul Noa Lexika. K tomu predstajištaj zromadný přednošk s titulom Identifikácia nových slov a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživarnička bu organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. Mieszczanská rada ve Vojorecach je na svojom zajšom posiedzeniu nadavk za projekcijskú kuplu za tamnejší planetári přepodala. Nadavk dostá firma z Francúzskeje, kýž je na tvartek ich napravo špecializovaná a kýž je po celom svieče hižo viace hač 400 planetáriov uotuvala. Projekcijská kupla pvači niedže 9 miliónov euro. Vulky džel sa zapvači od zviazka s pomocou sredku za štruktúrnu zmenu. Planetáriu na nedešie ležonosti osi chce Nemské centrum za astrofyziku přichodže vo sebie džičinu a modžinu za vedomosť a techniku zahorič. A to bych u naše povestče, kýž namakač tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj, nimo jednotlivých mročelov, ki sú dženca dekoratívne po nebiu popuču, dostajme dženca znova viele slunca. Od 8 stopňov, s ktorými sme dženca ráno pred 3 hodinami započeli, sme netko hižo miestem pola 16 stopňov a hižo o 10 stopňov vyše, ač na 26, či živé slibro dženca zalieze. Júce so votrania s blakami silne podešťuje, tiež nevedra sú možné, ale potom najpožišov od připodňa so zase uvedri, slunco so pokaza a zvoreva poveto júce hač na maximálne 24 stopňov.
0: Jeden vyskač stojí a to na autodroze 4 smier Drežďany, mies Drežďanami starým miestom a Drežďanami novým miestom, tam ste potekým jeden vyskač smier Zorec.
1: Serbský rozvoz.

0: Šest šminčino dođe večih je, a tu iš přepodam netko ještě raz svovo Jani Čepici z Gulova.
1: Nábožné svovo.
2: To pak mě a zbožo, myslach si, jako možach krutko do vodrjenja vojny v blízkým vukodže z Dubaja domoj ličeč. Ale runje tak, myslach neličomne raze v riskantnych, vopkatnych situacijach. Trochuju, so všice již odoživichme voskočive situacije, kotre su derje vyšli. Jako viri ve kšestčan pak myslu, so ne je šitko jenoj zbožo abo pšipat, ale skerje Bože vedženje abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotre šma zbožo v nezbožu, zavostaje je husto vuboke začuče džakovnosče. Šo zbožo v živenju ne je samozrozumlive. Zavěště můžeš myslič, to mi jak zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženje s žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a ve prajíč moli je derje vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožné svoje kny měješ dženca na doku a zamovitosti kulovské vosady Jan Čepici, Kulova.

0: Uknjetze, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves liepem gromadu pšišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski domoj. Obe kupce intensivnje uchnjo te vodpovednu sersku riec, a letosta ste preden raz organizirovali zgromadnu ekskursiju na neutralnem mestnje, v regionje slepjanskego dialekta. Žas iš obšelniku projekta Zorja a vesem vodprojekta domoj su podla byli. Rečne trena Plazoriako Gregor Vičorek.
1: Dlatego čisto geograficky súšajú slepianske strony tyke do Zakskeje a historicky do Gornej Užice, ale v trece a kultúre skýri do Dolnej Užice. A dlatego to je no perfektne symbolické miestko takého zmakania, že ošte Dolno a Gornoserskie úkniky megu se zmakáš.
0: Obšelníky sú se ogledali Serský kultúrne centrum ve Slepem, vesne kjarchob se starými serskými rovovými kamieniami, nepilic dvor v Rónem a teke uglovu jamu, přes kotaruš su se sy zgubili. Za cas ekskursie su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjanskego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadvigu Malinkoveju v slepjanskej cerkvi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umeniš, menite Gregor Vičorek a Julian Nitscha od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jedne tým drugim, pičku přirovnali, kak to při nich bieže, kak při nás. A za naše ľudje je taká tak interesantne pičku tu gernosersku rec slyšaš a za nje tyke našu rec a od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo vížeš, až také ve Dolnej Užice, dávajú ľuže, ktoréž úknú také pilne sersku ric, tak keď naši to ve veľkých žárach činia, tak zoriaky ve dešne. A ja si myslím, to môže byť jedna veľká, veľká motivácia za každého úknika. Se myslím, až budeme to ako kšute programové dybk do našho programa ty zatvoriš.
0: Obšelniki češiego letnika projekta Zorja v juniju dokoncuju svojo žasoš mjasecne uknjenje. Drugi letnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknjenju gornosrpšine akle zahopio.

Mske filmarje přeci na umenu zmakaju, bez heši wužeskich filmarjo. Žinca, siga dveo jużo, maju tam živarnicku k temje film a živadvo. Kak dajo se živadvoje kuse do filma transportiru, vašio tamto pšašanje? Umena bużo z grajajami nimsko-serskego ludowego živadva ve Budyšinje. A ve Budyšinje běže v rámiku festivala Žinca Vjaco serske filmy pod titulom Veda a vizie. Sega sedem ich Vjaco ve Steinhaus ve Budyšinje. Víče jopen umena filmar jo planovana, mja se drugim se zvieskom Roma a Sinti ve Sakski, veni su před krotkim svojski grajne film zgötovali. Dalšne informácie k programoju zmakania namakajo šopet www.wuzica-film.de.

0: Wurst-Junkie, Sa-Experte, Serske Rätsel. Tejos, heija was, riodu, ve Serske Museo, ve Mistje. Dr. Marek Meyer, Jeba na Universische, ve Polske Mistje Wutsch, ve Tamnem Institutsche za Slavistiku. A, vensetam Sabiras, Historiskeu, Swovjanskeu, a Indo-Europskeu Rätselwedu. Es war im Pschednosku, Sriodu, jo ulicovau, wo Zwiskach Serskeju Rezovu, zes Praswobjainschinu. Zato, jo daut heke zeberet Pschikwado, ze schakich moderner Swobjainskich Rezo, a zwetem reteje Powapskeje Reze. Na Pschednosk, jo Pschikwatao usche dwaschascha zaimco zdolneje Wuzice, a samos Barlinja. Miaze, jo bürt heke sobuživašer Serskego Instituta v Hožebusu Marek Slodička.
1: Ja, nech som z toho uchádal, dokuláš to je za zjavnosť, takú poušeknú zjavnosť přednosť byl. A kniaz Marek Majer a kniaz Marek Slodička z tej obej slavista. A tak nech som z toho uchádal až nieco nového naukňom, ale som obšaudu. Ja som zginil, až tá metatéza likvidov nie je jano v Kašubskej rieci bylo, ale také v druhých riecach. Až napríklad v praslovianskej rieci jo to žincajšné dolnoseské slovo groniš, jo gorniti, to groniš. Or a nic ro. Nicga. A až to je také, dalo to slovo samé, až to je také dalo v povapskej rieci, to je za mňa nové bylo a vegin zajímne. Dokoláž ovace se mi jeho zdalo, až to groniš, jo, jadno je, no je také unikum dolnoserské. Ale nie jo. To je obšaudu slovianské slovo. A také som nieco nauknul v tých žredovách, že by ja sám, až nekaké prašenia by mal, by mogal vyglidnúť. Ja som pen ešte detaile zginil, což nastúpa jednotlivé etymológie serských slov. Tam ja veľkým ukubu ani nejsom a s takým ja som mi to veľkým spodobalo.
0: Dogled do staviznú svobjanských a vesemne serského rečovu jo dalo tu zriodu pri serském blíže ve serském muzeu v Hožebusu. A vy dostanete net dogled do termínu a zaredovaniu za ten konc týždňa. Štefani Krautzholz jen za vás má po přidúcej muzice.
2: Contrôlateur.

0: Wurst-Junkie, Sa-Experte, Serske Rätsel. Tejos, heija was Riodu, ve Serske Museo ve Mieste. Dr. Marek Meyer, Jeba na Universische ve Polske Mieste Wutsch, ve tamnem Institutsche za Slavistiku. A, wense tam Sabira historiskeju, Swovjanskeju, a Indo-Europskeju Rätsel vedu. Ve svojom přednosku s Riodu jo ulicoval vo zvískach serske jurecovu ze sprasvovjanščinu. Za to jo dau teke cebe red příkvado ze šakých moderných svovjanských recov a z vetem reteje povapské rece. Na přednosk jo příkvatao už i dvažasča zajmcov z Dolneje Vůžice a samo z Barlinja. Mjase, jo byl teke sobuživašer z Herskego instituta v Hožebusu Marek Slodička.
1: Ja nie som z toho uchadal, dokuláž to za zjavnosť, takú poušiknú zjavnosť přednosk byl. A kniaz Marek Majer a kniaz Marek Slodička z tej obej slavista. A taky nie som z toho uchadal až nieco nového naukňom, ale som obšaudu. Ja som zginil, až tá metatéza likvidov nie je jano v Kašubskej rieci bola, ale také v druhých riecach. Až napríklad v praslovianskej rieci jo to žincajšné dolnoseské slovo groniš jo gornity, to groniš. Or a nic ro. Nicga. A až to je také, dalo to slovo samé, až to je také dalo v povapskej rieci, to je za mňa nové bolo a vegin zajmne. Dokoľaž ovace se mi jeho zdalo, až to groniš jo jadno, je, no je také unikum dolnoserské. Ale nie jo. To je obšaudu slovianské slovo. A také som nieco nauknul v tých žredovách, že by ja sám, až nekaké prašania by mal, by mogal pyglinuš. Ja som pen ešte detaile zginil, což nastupia jednotlivé etymológie serských slov. Tam ja veľkým ukubovaný nejsom a s takým ja som mi to veľkým spodobalo.
0: Dogled do staviznú svobjanských a vesemne serských urecovú jo dalo tu z riodu pri serském blíže ve serském muzeju v Hožebusu. A vy dostanete net dogled do termínu a zaredovaniu za ten konc týždňa. Štefani Krautzholz jen za vás má po přidúcej muzice.
2: Contrôlateur.